0: But now it is sit down, very nice, for meditation.
1: A teď ale si to uděláme tak, že si hezky sedneme a připravíme se na meditaci.
0: Close your eyes.
1: Zavřete si oči.
0: And you will give him one sound.
1: A zvukaři pustí zvuk.
0: So that it is for all will have only just like no name or something, but very nice sound.
1: Jenom instrumentální hudba bez textu. Zvuk.
0: Yes.

0: Now then, with both fingers of this.
1: Outside.
0: Yes. And give in your ears this.
1: Oba palce si dáme do uší, uší na uší.
0: And these four fingers up here.
1: A ty zbylé čtyři prsty na každé ruce si dáme na hlavu.
0: Listen, listen, okay? Listen.
1: Nejdřív ale poslouchejte, abyste mě ještě slyšeli.
0: And then put your fingers here like this.
1: Pak si zavřeme uši palci.
0: And five times about this.

0: pětkrát zaspíváme.
1: If you have some your teeth not one two teeth is not inside.
0: A pokud vám chybí třeba jeden dva zuby,
1: then this will not be good all in. So what we do, our tooth we should put little up, little.
0: Tak potom by to nebylo rovnoměrné, tak je potom lepší si trošku otevřít ústa, otevřít, rozevřít zuby.
1: But lips together.
0: Ale rty jsou u sebe.
1: And if your all teeth are good and you can put it together.
0: A pokud máte zuby v pořádku a můžete je mít u sebe,
1: then see is very nice. And then see that if both side both from both comes inside both like this.
0: Tak pozorujte, jestli na obou stranách hlavy cítíte, vnímáte tu stejnou vibraci.
1: If you think to give the sound right side.
0: A pokud je to víc doprava.
1: And left side is not.
0: A nalevo to tolik není.
1: Or left side is okay, but right side not.
0: A nebo naopak napravo to tak nezní.
1: Our teeth are together.
0: A když máme zuby u sebe.
1: So now we have to learn all many you can and many cannot.
0: Mnoho z vás to totiž umí dělat a mnoho z vás to neumí, tak se to musíme naučit.
1: And we have to come this. This is one of the best in our body. If you are

0: like this have learned inside both hearts here.
1: Takže je to jedna z opravdu nejlepších technik, pokud to cvičíme správně a pokud opravdu obě poloviny hlavy zní jimi ta vibrace.
0: So this which is according to that in India, which they have both in one point.
1: Takže v Indii se snažíme, aby ten zvuk šel opravdu z obou stran do toho jednoho bodu.
0: Then it is said very great for ourselves.
1: A pak se říká, že je to pro nás moc dobré.
0: So there are about 3 or 4 languages other some countries.
1: Jsou asi 3 nebo 4 jazyky na světě.
0: But others not at all.
1: Které fungují na obě strany hlavy a u ostatních jazyků to tak není.
0: So that is that first the yoga we have to practice, and then is also because to come in our brain up.
1: Takže musíme cvičit jogu a zároveň se snažíme tímhle způsobem příznivě ovlivnit mozek.
0: In the German language,
1: v němčině,
0: it is very not all. It is just only half inside.
1: Němčina působí jenom na jednu polovinu hlavy, na jednu hemisféru.
0: So there is many things. This is not my. It is every many people time where are some comes all people from. And they all comes together. They are doctor this or whatever it is.
1: Na tom opravdu o tom probíhal výzkum a vědci se na tom shodli, jak ty jazyky vlastně působí.
0: And there, they is that who is that, which one is really speaking.
1: A tam se opravdu se bavili o tom, jak ty jazyky ovlivňují hemisféry.
0: In Vienna, and there I also understood.
1: A byl to taková konference vědecká ve Vídni a já jsem tam to taky pochopil.
0: So that is not good. It is only one, either this or this.
1: Takže že to vlastně není tak dobré, když ten jazyk ovlivňuje jenom jednu, ať už levou nebo pravou hemisféru.
0: And so someone they told me. And very nice these people who told me from Austria.
1: A někdo právě z Rakouska mi to hezky vysvětlil.
0: And he said that once a year the people are talking about this, which people who is that.
1: A on říkal, že vlastně ty vědci se schází jednou ročně a diskutují tady o té problematice.
0: So there is a 3 or 4. That's all one can be. Otherwise, no one.
1: A jsou jenom 3 nebo 4 jazyky na světě, které to takhle, které ovlivní obě ty hemisféry.
0: And in India, they have.
1: A v Indii takový jazyk je.
0: But when we speak the real Indian language.
1: Ale je to ten skutečný indický jazyk.
0: And that's not anymore now.
1: Který se vlastně už dneska nepoužívá.
0: Because I or my many other people they are speaking but sometime half or what this side or like that.
1: Či dneska vlastně se v Indii mluví jazyky, které už taky ovlivňují jenom jednu z těch hemisfér.
0: One is speaking there in Vienna and others we will Austria.
1: A takže takhle o tom mluvili ti odborníci ve Vídni.
0: Or in India, and from India is where many is very big India, and they all cannot get this sound.
1: Takže vlastně nedokázali se úplně shodnout na tom všichni ti věci, jak to funguje, protože jsou různé jazyky v Indii.
0: So all Indian there

0: We have one Swami from Yugoslavia.
1: Máme jednoho svámího z bývalé Jugoslávie.
0: And Švár. In India.
1: A který je v Indii, žije v Indii.
0: And he have learned this.
1: A on se tohle to učil.
0: And very nice that he can so that exactly then is the best of in the brain.
1: A on to dokáže dobře vysvětlit, jak příznivě to působí na mozek, ta technika.
0: So we will talk after long.
1: Tak my si budeme o tom povídat so ještě potom.
0: Try to think.
1: Takže snažte se nad tím.
0: Both side.
1: Snažte se to vnímat nebo uvést to do
0: then
1: obou.
0: It is a very nice with you.
1: Polovin hlavy.
0: Five times.
1: Takže pětkrát.
0: So we go like this inside.
1: Takže palec na uši.
0: And then we said

0: So now you do it, please. Thank you. Okay, all try that both sound is there.
1: Takže všichni se to snažte cvičit tak, abyste ten zvuk vnímali v celé hlavě, v obou polovinách.
0: Five times.
1: A pět kol.
0: And then pull your hand down.
1: A po pěti kolech si dáme ruce dolů.

0: Again.
1: Ještě jednou.
0: Five times.
1: Pět kol.
0: How do you feel? How have done?
1: A jak se cítíte a jak se vám to daří?

0: Where do you understand their left side or right side?
1: Tak jak vnímáte tu levou polovinu a pravou polovinu?
0: Or are you moving left, right, sometimes left side, left side, other side?
1: A nebo někdy vnímáte spíš levou stranu a pak zase pravou stranu a obráceně?
0: Or just only left or right?
1: Nebo vnímáte obě strany, nebo jenom jednu?
0: Concentrate very much.
1: Tak soustřeďte se na to.
0: So, go ahead.
1: Pokračujte.

0: Now, one time more.
1: A teď ještě jednou.
0: Very careful.
1: Velmi pečlivě.
0: Exactly.
1: Přesně.
0: Did you did something good?
1: Udělali jste to dobře?
0: How did you have?
1: Jak se vám to podařilo?
0: All sound. Which sound was inside?
1: Jaký ten zvuk byl uvnitř?
0: When both ears
1: šel do obou stran.
0: Or only one, another is half.
1: Nebo jenom na jednu a na tu druhou jenom částečně.
0: So don't look about others.
1: Nevšímejte si ostatních.
0: Don't think about others.
1: Nemyslete na ostatní.
0: Eyes closed.
1: Oči jsou zavřené.
0: And sound very hard inside.
1: A ten zvuk držíme uvnitř.
0: So that you can't hear anything from yourself.
1: Takže dobře si zavřete oči, abyste slyšeli jenom sami sebe.
0: Between you and others.
1: Uši, abyste dobře slyšeli jenom sami sebe.
0: So again.
1: Takže ještě jednou.
0: Take good night time. Very good.
1: Tak výborně.

0: Now, slowly come out.
1: Pomalu se obrátíme ven.
0: And lie down.
1: A lehneme si.
0: Lie down. And both hands side straight.
1: A obě ruce podél těla.
0: Just this all give to this sound and feel in the whole.
1: Abychom ještě v sobě nechali doznít ten zvuk.

0: come more in the front. If you have leg, your lungs not mean.
1: Pokud nemáte místo na to, abyste si i natáhli nohy, tak pojďte sem.

0: Now stretch your hands.
1: Teď si natáhneme ruce.
0: And roll your leg, your bust and right, both sides.
1: Přetočíme se na obě strany.

0: and both hands in your.
1: A teď si dáme takhle obě dlaně like na this. Uši.
0: Like this, not pressing, but just in your.
1: Netlačíme silně, jenom je přiložíme na uši.
0: Only see the sound of this, like this, with your mouth.
1: A vnímáme ten zvuk, který nám vzniká v té dlani jako v mušli.

0: seminar, retreat.
1: Měli jsme tady krásný seminář.
0: In this beautiful holy place.
1: A krásný
0: Mahaprabhu Deep Satsang Foundation.
1: Na krásném místě v Mahaprabhujího ášramu ve Střílkách.
0: And it's a beautiful atmosphere.
1: A je tady krásná atmosféra.
0: You were fortunate one.
1: Měli jste to štěstí.
0: And you were lucky that you had very good teachers.
1: Že jste měli velmi dobré učitele.
0: And we had many, many different activities.
1: A že tady probíhaly různé aktivity.
0: You were successful.
1: Byli jste úspěšní.
0: And looking forward to continue.
1: A těším se na pokračování.
0: Yoga in daily life is a complete system.
1: Yoga v denním životě je ucelený, kompletní systém.
0: Not only asanas and pranayams.
1: Nejsou to jenom asány a pranayama.
0: But there are many explanations.
1: Ale je tam také mnoho vysvětlení.
0: If you study allopathic medicine,
1: když studujete alopatické lékařství,
0: then you have to learn the language, what we call the Latin.
1: Tak se musíte naučit latinu.
0: It has nothing to do with some culture or religion.
1: Nesouvisí to s žádným náboženstvím nebo kulturou.
0: It is a Greek language.
1: Je to řecký jazyk.
0: Connected to it.
1: Řečtina je s tím spojená.
0: So all the names of medicine.
1: A tak ty všechny lékařské termíny.
0: Also all the names of the vegetations.
1: A názvy rostlin.
0: Herbs, flowers, trees, etc.
1: Bylin, květin, stromů a tak dál.
0: And you have to study.
1: Jsou v latině a to je třeba studovat.
0: That you should know the name of the medicines, etc.
1: Měli byste vědět názvy těch léků a podobně.
0: Similarly, if you are practicing something, the Chinese system.
1: Podobné je to, když se věnujete praxi nějakého čínského systému.
0: Then they have name in their language and that you should know.
1: Tak ty mají za svoje čínské termíny, které byste měli znát.
0: You can use your language.
1: Můžete používat svůj jazyk.
0: But according to that medicine in Chinese, you have to know the Chinese words.
1: Ale i třeba k těm čínským lékům byly nám je třeba znát ty čínská slova.
0: Or the Japanese.
1: Nebo japonská.
0: Similarly, if you learn homeopathy.
1: Podobné je to, když se věnujete homeopatii.
0: Also have its language.
1: Tak má také svůj jazyk.
0: So the Ayurveda have its pure name.
1: Ayurveda má čisté jméno.
0: But unfortunately, that Indians are not using many words in Sanskrit, and they are using the Latin language.
1: A Indové ale bohužel přestávají používat ty termíny v sanskrtu a místo toho používají latinské pojmy.
0: And they don't know this.
1: Ani to neví.
0: That's why the Ayurveda is getting mixed.
1: Proto se ta Ayurveda trošku plete.
0: They try to also give the allopathic some tablets.
1: Nebo je různě jakoby zmatená, je to kombinace alopatických léků a ayurvédských.
0: And also the this other Western medical system, they are using sometimes the Ayurvedic names.
1: A i v rámci té západní medicíny občas někdo použije nějaký ayurvédský pojem.
0: Now, if you use proper Sanskrit words,
1: když používáte ta správná slova v sanskrtu,
0: about Ayurveda,
1: která se týkají ayurvédy,
0: then is more knowledge inside.
1: Tak je v tom větší poznání, víc znalostí.
0: Similarly, the yoga.
1: Podobné je to s jogou.
0: So, yoga is very

0: great big system.
1: Yoga je veliký systém.
0: It has more than allopathic medicine.
1: Je to víc než alopatická medicína.
0: Yoga is connected to Sanskrit language and is connected to the Vedas and before the Vedas.
1: A je spojená se sanskrtem jako jazykem a je spojená s Védami a ještě s předvédským obdobím.
0: Nowadays people give the names what they want.
1: Dneska si lidé dávají takové názvy, jaké chtějí.
0: So today I would like to give you some informations.
1: A tak dnes bych vám rád předal určité informace.
0: And that's name is called asan.
1: A bude se to týkat pojmu asan.
0: You have heard the name asana?
1: Slyšeli jste už slovo asana?
0: Yes.
1: Ano.
0: No.
1: Ne.
0: No and yes.
1: Ano a ne.
0: Now write down in your book if you have something to write.
1: Pokud máte poznámkové sešity, pište si poznámky.
0: Wherever you sit.
1: Kamkoliv se posadíte.
0: That's your asan.
1: Tak to je váš asan.
0: When you have what we call yoga mat.
1: Když máme naše podložky, karimatky.
0: So now yoga and mat.
1: Říká se tomu jogová podložka.
0: It is Sanskrit and English, or I don't know from where come the mat.
1: Tak je to taková kombinace češtiny a sanskrtu.
0: So your yoga mat, what we call, is my yoga asan.
1: Čili to, na čem cvičíte, je váš jogový asan.
0: So your yoga asan.
1: Čili to jogový asan.
0: This is my asan.
1: Toto je můj asan.
0: Now when I'm sitting and people comes and they give me one cloth, it is Swamiji's asan.
1: Když se chci někde posadit, tak tam lidé přinesou mi takovou podložku a to je můj asan.
0: It is a respect.
1: Je to otázka úcty.
0: Like if you come to someone's house.
1: Jako když třeba přijdete k někomu domů.
0: They offer you chair or a sofa.
1: Oni vám nabídnou, ať se posadíte na židli nebo na pohovku.
0: Or if you sit on the ground floor, then they give you little asan, with some cloth.
1: Když si chcete sednout na podlahu, tak vám nabídnou nějaký polštářek, podložku, prostě asan.
0: So that's called also asan.
1: Tomu všemu se říká asan.
0: Now, when you come somewhere as a guest,
1: když přijdete někam jako host,
0: and you stay there,
1: a zůstanete tam.
0: Then it is said, where is my asan, please?
1: Tak se můžete zeptat, kde je tady můj asan, prosím vás.
0: It means where is my room, where is my bed.
1: A to znamená, kde budu spát, kde mám postel nebo pokoj pro hosty.
0: So where is my bed?
1: Čili kde mám postel?
0: So that we call asan.
1: Tomu také říkáme asan.
0: So where is my asan?
1: Čili kde mám asan?
0: So your asan is in Ganga Hall.
1: Vy máte, někdo z vás má asan v hale Ganga.
0: Or your asan is in Sangam Hall.
1: Nebo někdo v hale Sangam.
0: Or your asan is in the Jadan Hall.
1: Někdo má asan v hale Jadan.
0: So that's called asan.
1: Čili tomu se říká asan.
0: Then they will also ask you, if some sadhu comes and you ask that sadhu,
1: a také se stává, že přijde sádhu a vy se ho zeptáte.
0: Where is your ashram?
1: Kde máte ashram?
0: Or where is your asan?
1: A nebo se můžete zeptat, kde máte asan?
0: So now only one is called asan.
1: Čili jenom to jedno je asan.
0: But in which subject you are there?
1: Jako slovo je jedno, ale význam je podle tématu.
0: In Sanskrit they say.
1: V sanskrtu se říká.
0: And you have also know.
1: A vy to taky víte.
0: That's called assault. Sendha namak. Sendha namak.
1: Říká se sendha namak.
0: What you call Himalayan salt?
1: A to znamená to, čemu vy říkáte himalajská sůl.
0: Or you call the rock salt.
1: Nebo také se říká kamenná sůl.
0: Little black.
1: Je trošku černá.
0: It's very healthy,
1: je
0: very good.
1: Velmi zdravá, dobrá.
0: The best.
1: Je ta nejlepší sůl.
0: That's called sandha.
1: A té se říká sandha.
0: And sandha means the salt.
1: Sandha znamená prostě sůl.
0: So you call the sandha namak or sandhan salt.
1: A tak proto říkáte sandhan namak.
0: Now, the horse is also known as a sandha.
1: Ale koni se také říká sandha.
0: Horse is a sandha?
1: Čili kůň je sandha?
0: Or the sandha salt.
1: A sůl je sandha.
0: Now we have to use here our logic.
1: Čili je potřeba zapojit logiku.
0: When you are eating,
1: když jíte,
0: dining,
1: večeříte,
0: and you ask, please, can you bring the sandha?
1: A požádáte o sandha.
0: Means the, can you bring the salt?
1: Tak chcete sůl.
0: And person who is listening,
1: a ten, kdo to slyší,
0: he runs and bring the horse.
1: Když by přiběhl s koněm,
0: or when you are going somewhere,
1: a nebo když někam jdete,
0: in forest or somewhere,
1: někam do lesa,
0: and you ask, bring me sandha.
1: A požádáte o sandha,
0: and you bring the salt.
1: A dostali byste sůl.
0: There you should bring the horse.
1: V té situaci je třeba kůň.
0: Dining table, you bring the salt.
1: A u jídelního stolu je na místě přinést sůl.
0: So similarly the asan, where is my asan?
1: A podobné je to s tím slovem asan.
0: Which
1: kde
0: is
1: mám?
0: My asan?
1: Asan, který ten asan je můj.
0: Etc.
1: A tak dál.
0: So this is, and where you sleep, lie down.
1: A když
0: your
1: si,
0: mattress.
1: Když se někde položíte, uložíte ke spánku na matraci.
0: That's your asan.
1: Tak to je váš asan.
0: So use my yoga asan.
1: Čili můžete použít yoga.
0: Not yoga mat, yoga asan.
1: Místo karimatky nebo tak používejte yoga asan.
0: Then we have the name of the postures.
1: Pak máme názvy pozic.
0: What we call bhujanga asan, sarvanga asan, etc.
1: Bhujanga asana, sarvanga asana a tak dál.
0: So there we are indicating the name.
1: A to označujeme konkrétním jménem.
0: Now there is a paschim uttanasan.
1: A pak je třeba paschima uttana asana.
0: Who don't know hand up?
1: Kdo ji nezná, zvedněte ruku.
0: My God. Why I'm giving lecture? I suggest meditate. You know everything.
1: Proč tady přednáším? Mohli bychom rovnou jenom meditovat, protože všechno
0: so
1: víte.
0: So what is the definition of the paschim?
1: A jaká je definice paschim?
0: So Purab, East, West,
1: je to východ,
0: the West,
1: západ,
0: Paschim,
1: západ je Paschim.
0: So, our backside,
1: čili jsou
0: we are looking to the sun,
1: záda, když se díváme ke slunci,
0: now, Paschim, Uttan,
1: Paschim, Uttan,
0: stretching,
1: to znamená protažení.
0: Of the spine.
1: Protažení páteře.
0: So Paschim Uttan Asan.
1: Proto Paschima Uttana Asana.
0: Very good name. It has a great meanings.
1: Je to významové jméno, má veliký význam.
0: Now in some German language in books.
1: A v některých německých knihách.
0: Simply Change.
1: Tomu říkají prostě kleště.
0: The Change. Now the Change is different than the Paschim Uttan Asana.
1: Ovšem kleště je něco úplně jiného než Paschima Uttana Asana.
0: It has a great meaning.
1: Má to veliký význam.
0: Only you can write a book on the Paschim Uttan Asana.
1: O Paschima Uttana Asana byste mohli napsat celou knihu.
0: In Paschim Uttan Asana is many, many things coming.
1: Paschima Uttana Asana a hned se vynořuje spousta věcí.
0: Sunsetting,
1: zapadající slunce,
0: etc.
1: A tak dál.
0: So, bhujanga asan.
1: Bhujanga asana.
0: Paschim Uttan asan, bhujanga asan. So this is also we call asan.
1: A tomu všemu říkáme asany.
0: So, then, final. In which asana you are sitting?
1: A nakonec, v jaké asáně sedíte?
0: So

0: posture.
1: Čo to je ta naše pozice k sezení.
0: Now how are you lying down?
1: A jak se položíte?
0: So vyaliza.
1: Sukha znamená pohodlný.
0: Easier.
1: Nebo příjemný.
0: Comfortable.
1: Snadný.
0: So there are so many names about for different things. The one name is called asana.
1: Čili je jeden název může znamenat různé věci a je jedno slovo a to je asana.
0: So especially all who's now are yoga teacher here.
1: A zvlášť vy, kdo jste tady učitelé jógy.
0: They know maybe.
1: Možná to víte.
0: Maybe they've forgotten.
1: Možná jste zapomněli.
0: And those who are studying now the yoga teacher training.
1: A vy, kdo se připravujete, jste v tom školení učitelů.
0: So they should know this word one asan.
1: Tak byste měli znát slovo asan.
0: Give the definition of the asan.
1: A umět dát definici slova asan.
0: And there you can mention this all and explain.
1: A tam můžete zmínit a vysvětlit všechny ty významy.
0: And this will come next time.
1: To bude příště.
0: In your examination.
1: Ve vašich zkouškách.
0: I don't. I can only tell you tomorrow or maybe.
1: Možná to bude i zítra.
0: So, like this, there is many name of the pranayama.
1: Podobně máme různé názvy pranayamy.
0: The pranayama is only three.
1: Ale pranayamy jsou jenom tři.
0: Pura, krecha, kumbhak, that's all.
1: Pura, krecha, kumbhak, a to je všechno.
0: Inhale, exhale and retention of the breath.
1: Nádech, výdech a zádrž dechu.
0: So pranayama.
1: Takže pranayama.
0: So this is a pranayama.
1: To je pranayama.
0: But how many different techniques for what?
1: Ale kolik je různých technik a k čemu?
0: And how to do?
1: A jak je provádět?
0: This is called the techniques of pranayama.
1: To jsou různé techniky pranayamy.
0: And so is called the technique of the asana or what kind of or when means the asana.
1: A stejně tak jsou různé techniky různých asan.
0: And then finally when you everything learned and you perfection.
1: A pak až se všechno naučíte a dosáhnete dokonalosti,
0: then you have a asana in the air.
1: Tak pak ten váš asán bude ve vzduchu.
0: Levitation.
1: Budete levitovat.
0: So you are above the earth.
1: Jste nad zemí.
0: So even you don't touch the earth.
1: Ani se jí nedotýkáte.
0: So you have your own energy.
1: Máte svoji vlastní energii.
0: Levitation.
1: A levitujete.
0: And so it is said that then yogi have a dhuni, fireplace.
1: Říká se o jogínech, že mají dhuny, to znamená ohniště.
0: So such a yogi like you all now.
1: A takový jogíni, jako jste vy všichni.
0: You are levitating.
1: Vy už tady levitujete.
0: They take also that dhuni up.
1: Tak dokážou vyzvednout do vzduchu i to ohniště.
0: The vata yogi.
1: Jsou to vata yogi.
0: Who gave on the seventh level of the heaven, his fire is there, dhuni is there.
1: A jsou v sedmé úrovni nebe, tam mají ohniště dhuny.
0: So dhuny have more meanings.
1: Dhuny má víc významů.
0: Now dhuny means fire.
1: Dhuny znamená oheň.
0: And that dhuny means the holy fireplace.
1: A dhuny znamená také to ohniště, to posvátné místo.
0: But dhuny means that you are in yourself.
1: A dhuny znamená také, že jste jako sám v sobě.
0: No, you just don't care, you are in yourself.
1: Že se
0: you are walking.
1: O nic nestaráte, jen tak jste sami pro sebe.
0: And one day I was standing at the Singapore transit airport, transit area.
1: Jednoho dne jsem stál v Singapuru na letišti při tranzitu.
0: I think it was about 10-15 years ago. Or 10 years or something.
1: To bylo zhruba před 10, možná 15 lety.
0: And one man was in the bookstore.
1: A jeden člověk tam byl v knihkupectví.
0: Looking the books.
1: A prohlížel si knihy.
0: And suddenly he said, yes, and I know that.
1: A najednou se zasmál a řekl, jo, jo, to vím.
0: And then again he was going and he said, yes, that's not like that.
1: A šel dál a pak řekl, no, ale takhle to není.
0: I said, he must be. Is cruel.

0: plus.
1: Tak jsem si říkal, že to musí být.
0: Or he's in his duni.
1: Nějaký blázen, anebo
0: in
1: že
0: dun,
1: je prostě
0: that's called dun.
1: Jako ve svém vlastním světě, v tom dhuni.
0: Then I realized.
1: A pak jsem si uvědomil.
0: He had a mobile.
1: Že měl mobil.
0: And headset.
1: A headset.
0: Talking with someone.
1: A opravdu reálně s někým mluvil.
0: So nowadays when somebody is walking in the forest here.
1: Dneska tady, když někdo prochází lesem.
0: And he's laughing. Hey, we don't care about that.
1: Když někoho vidíme, že se takhle jako mluví a směje se, tak nám to nevadí, nebo nezajímáme se o to.
0: Because we know there is telephone.
1: Protože víme, jak fungují mobily a že pravděpodobně telefonují.
0: So technology is very far.
1: Technologie je velmi pokročilá.
0: But dhuni.
1: Ale dhuni?
0: Dhuni means dhun.
1: Dhuni znamená.
0: Dhun means you are in yourself. You are happy in yourself.
1: Dhun, a to znamená, že jste prostě šťastní ve svém vlastním světě, v takové bublině.
0: Dhun lagi begam ki. That's one bhajan, yes?
1: Je jeden bhajan.
0: Dhun lagi begam ki. Which bhajan is this?
1: Který je to?
0: Manare arati sanjo shambho devapuri sahar devapuri sahar ki visve nat vishambar ki manare arati sanjo. So in this prayer there is a dhuni lagi begam ki.
1: Čili v této modlitbě je dhuni,
0: dhuni lagi begam ki.
1: Begam ki.
0: So begam, that we cannot describe.
1: Je to něco, co nejde popsat.
0: Where is the awareness, the consciousness and the vrittis of that yogi where somewhere.
1: Jaké je vědomí, jaké jsou vritty takového yogina.
0: And Mahaprabhuji said about this dhuni.
1: Mahaprabhuji o této dhuni řekl.
0: Kya tum dhuni silgavo yogi? What are you burning fire with the dhuni?
1: Proč zapalujete ohně v dhuni?
0: Bin lakdi joge meri dhuniya, without fire my dhuni is burning.
1: Mé dhuni
0: without
1: hoří
0: the wood, sorry.
1: I bez dřeva.
0: So there's no any fuel to burn the dhuni.
1: Nic ho neživí, žádné dřevo.
0: But that dhuni is Manipura chakra.
1: A přesto hoří, a to je Manipura chakra.
0: That is a fire too.
1: Že v ní je taky oheň.
0: So yogic language.
1: Tak jogový jazyk.
0: So dhuni, dhun and dhyana.
1: Je dhuni, dhun a dhyana.
0: Dhyana means meditation.
1: Dhyana znamená meditaci.
0: Or dhyana means concentration.
1: A nebo taky koncentraci.
0: Dhyan se sunna. Listen carefully.
1: Dhyan se sunna znamená pozorně poslouchej.
0: Listen alert, awareness.
1: Poslouchej s bdělostí.
0: So dhyan se car chalana. Drive car please carefully.
1: Řiď auto prosím bezpečně.
0: So dhyana.
1: A to je všechno.
0: Dhyana, dhuni.
1: Dhyana.
0: Dhun, etc. These are the words which is very useful for our yogic life, for yogic anatomy, etc., etc.
1: Čili dhyana a to dhuni jsou důležitá slova pro naši jogu a pro nás.
0: Now, in many bhajans,
1: v mnoha bhajanech,
0: there is a written something.
1: Se píše.
0: And that's for example.
1: Například.
0: Kanta kamal me.
1: Například kanta kamal me.
0: There is one bhajan, yeah?
1: Takový je jeden bhajan.
0: Kanta kamal me. Ne. This is a bhajan, you know. No. Mera mala milana. Mera

0: Ungare. No? So there is a Dhoni as a Kant Kamal. Kant Kamal.
1: Chalayetam Kanta Kamal.
0: Kant Kamal. Kant means the throat.
1: Kanta znamená hrdlo.
0: Kamal means the lotus.
1: A Kamal je lotus.
0: And this is a Vishuddhi chakra.
1: A to znamená také Vishuddhi chakra.
0: Hirdaya Kamal.
1: Hridaya Kamal.
0: Hirdaya Kamal me. तो नहीं हृदय कमल की आंख खुल जावे जो डाले नित नेम का अंजन हृदय कमल की आंख खुल जाए सो दिस इज हृदय इज द हार्ट
1: हृदय
0: अनाहत लोटस
1: सरसे चले तो लोटस व अनाहते
0: सिमिलरली नाभि कमल
1: अ पूर्ण है तके नाभि कमल
0: नाभि इज द Navel.
1: Nábhi je pupek.
0: This navel. Nábhi, kamal is that chakra, the lotus.
1: A je to tady lotosová čakra pupku.
0: Mool kamal, the muladhara chakra.
1: A mool kamal je muladhara chakra.
0: So for every chakra, different names.
1: Každá čakra může mít různá jména.
0: It means same thing.
1: Ale znamená to totéž.
0: But this is the... But how they are using as a poetry or a song, etc.
1: Ale v poezii nebo v písních se používají různá
0: So kant kamal me kudrat bole. So kant kamal me kudrat bole in the bhajan set.
1: Toto se zpívá bhajan.
0: Kudrat. This is again also Urdu words.
1: Kudrat je také slovo z urdčtiny.
0: Now kudrat means your destiny.
1: Kudrat znamená to též, co váš osud.
0: Kudrat means your thoughts.
1: Znamená to vaše myšlenky.
0: There are different meanings of the kudrat.
1: A zase kudrat má různé významy.
0: Je kudrat ka khel hai. This is the drama of the destiny.
1: Toto je drama osudu.
0: So kudrat. This all in our bhajans we shall Very carefully read.
1: To všechno máme v našich bhajanech, které bychom měli číst velmi pozorně.
0: And so that in Sanskrit language you know all it has 52 alphabet.
1: A jak víte, tak v sanskrtu je 52 písmen.
0: And this 52 alphabet is exactly counted our chakras petals.
1: A podle toho to přesně odpovídá plátkům lotosu.
0: Including
1: těch v čakrách.
0: The bij mantra.
1: Včetně bija mantra.
0: So on every petal there is one mantra.
1: Na každém tom lotosovém plátku je jedna mantra.
0: And after these petals 4 6 10 8 12 whatever it is.
1: A každá ta čakra má různý počet těch plátků, 4, 10 a tak dále.
0: That is their resonance.
1: A jde o to, jak rezonují.
0: And that resonance is balancing entire nerve systems.
1: A ta rezonance potom vyvažuje celý nervový systém.
0: And so when we do our kriya, sadhana, kriya yoga,
1: A když se věnujeme kriya yoga, děláme
0: which you are doing every day,
1: kriya sadhanu, kterou děláte každý
0: you
1: den,
0: are awakening that resonance from the each and every petals of the chakra.
1: Tak probouzíte tu rezonanci ve všech těch okvětních plátcích všech čaker.
0: And that this 12 chakras petals of the anahat
1: 12 těch plátků okvětních má anahata.
0: Is controlled by one bija mantra yam.
1: A ty všechny kontroluje jedna bija mantra a so, to je yam.
0: So lam, bam, ram, yam and ham, ham, ham.
1: Toto byly bija mantry jednotlivých čaker od spoda nahoru.
0: This you should know very clear.
1: To byste měli velmi jasně znát.
0: And this is a resonance on each alphabet.
1: A zároveň je to rezonance těch písmen sanskrtu.
0: Scientist said who knows about the language.
1: jazykovědci říkají,
0: the perfect language is that which balances both hemispheres.
1: Že dokonalý jazyk je ten, který vyvažuje obě mozkové hemisféry.
0: While dreaming,
1: ve snu,
0: while talking,
1: při mluvení,
0: while singing,
1: při zpěvu,
0: while thinking,
1: při přemýšlení,
0: and while writing,
1: a při psaní.
0: All this in action, both hemisphere are equally balanced.
1: Tak aby při všech těchto činnostech byly zaměstnány obě hemisféry stejně, vyváženě.
0: I only heard from this expertise, the scientists.
1: Já jsem to tak slyšel od lingvistů.
0: So there are only few languages.
1: Že na světě je jenom pár jazyků.
0: So Sanskrit.
1: A Sanskrit.
0: Old Greek.
1: Stará řečtina.
0: Parsi.
1: Parsi.
0: And then comes the Latin.
1: A potom latina.
0: But in two actions, Latin fell.
1: Ale v těch při dvou činnostech latina selhává.
0: So it is. This is in our body.
1: A to máme v našem těle.
0: We are too hurry.
1: Příliš spěcháme.
0: So in our thinking, our words are doing anything. There are three things.
1: A ať už něco děláme, říkáme nebo uvažujeme, tak jsou tři věci.
0: That we should know that word.
1: Měli bychom vědět, že slovo.
0: Is called šabda.
1: Říká se mu šabda.
0: And the word, the akshar.
1: Pak je akshar.
0: The alphabet.
1: Abeceda.
0: So and the knowledge.
1: A poznání, vědomost.
0: So the knowledge.
1: Poznání.
0: The bhava.
1: Bhava.
0: And shabda.
1: A šabda.
0: Shabda, bhava and jnana.
1: Šabda, bhava, bhava a jnana.
0: Sanskrit learned person.
1: Člověk, který umí sanskrit.
0: Or who read that language.
1: Který je schopen v sanskritu číst.
0: Then the speech is balanced on these three things.
1: Tak jeho řeč je založena na těch třech věcech.
0: Šabda.
1: Na šabdě.
0: Artha.
1: Artě.
0: And bhavartha. Šabdartha, arthartha, bhavartha.
1: Na tomto trojím je založena.
0: And this awakes in our chakra.
1: A to se probouzí v našich čakrách.
0: And that is kriya yoga use this very much.
1: A to velmi využívá kriya yoga.
0: So don't think that on chakra yoga I will go or do something agni chakra or this sar every sar there are many sar.
1: Neříkejte si tak na všechno mi bude stačit om a budu dělat agni sáru a je mnoho sár.
0: Sare gama pada ni sa sa ni da pa ma da ga pa di sa. The harmonium learning, no?
1: Kdo se učí na harmonium, tak tohle to zná, ty stupnice.
0: So the key also perfect. So learn your language with only this, the notes, the keys what you are using.
1: A tak se můžete naučit ten jazyk jenom tak, že se budete učit stupnice.
0: Yeah? And so when you touch one key, other keys should not be touched at all.
1: A když zmáčknete jednu klávesu, tak ty těch ostatních byste se neměli dotýkat.
0: But when you do in the piano, boom, boom, then it's not good.
1: Hrajete tak jako na klavír, na piano, tak to není dobré.
0: But then it goes so smooth.
1: Ale pak když se to naučíte, tak je to hladká hra.
0: When a good pianist comes.
1: Když přijde dobrý pianista.
0: And it's then it is said.
1: Tak pak se říká.
0: It's flowing.
1: Že to úplně plyne.
0: Like falling of the flowing of the oil.
1: Jako když teče olej.
0: Or ghee.
1: Nebo ghee.
0: Water falls not in balance.
1: Když teče voda.
0: But in ghee or the oil falls very nice.
1: To není moc vyvážené, ale když teče olej nebo ghee, tak teče krásně.
0: And this are harmony. That's my harmonium.
1: Pak je to v harmonii a od toho
0: harmonium
1: máme.
0: Is harmony.
1: Harmonium, yeah. Že harmonie.
0: So these are last few instructions or the words for you to know.
1: Tak to je pár takových slov, které jsem chtěla, abyste věděli.
0: So use all the name of our yoga postures.
1: používejte všechny ty názvy našich jogových pozic.
0: There are some movements which we don't know the name.
1: Jsou některé pohyby, ke kterým ani neznáme žádný název.
0: We can any name give it.
1: Můžeme je nazvat jakkoliv.
0: These are some little movements.
1: To jsou takové ty drobné pohyby.
0: Or maybe they are in Sanskrit, I don't know.
1: A možná jsou v sanskritu nějak pojmenované, ale nevím.
0: Of course, the wrist, we have the name also.
1: Samozřejmě, že máme i název pro
0: zápěstí. Elbow, we have also name.
1: Máme i pro loket.
0: Everything is named there.
1: Všechno tam má nějaký název.
0: You know? In English you don't have that much names.
1: V angličtině ani není tolik názvů.
0: Yeah. But in German there are more.
1: V němčině je jich víc.
0: German is more perfect.
1: Němčina je dokonalejší.
0: Than English language.
1: Než angličtina.
0: Some said that in Sanskrit the expert of the languages in Salzburg.
1: Linguist.
0: Maybe he's living or he's no.
1: Je nějaký lingvista v Salzburku, nevím, jestli ještě žije.
0: English is a language coming from German.
1: A ten říká, že angličtina vlastně vychází z němčiny.
0: And from the French horse boys.
1: A že to je vlastně taková směsice němčiny a
0: I don't want to discriminate any
1: francouzštiny.
0: But ale this is who told me this.
1: Nechci diskriminovat žádný jazyk, ale takto jsem to slyšel.
0: Few people.
1: Od několika lidí.
0: So the English is very quick and like this, but it doesn't go through and through.
1: Čili angličtina je taková jako rychlá, ale vlastně nejde k podstatě věci úplně.
0: If you speak very good German.
1: Ale když umíte hodně dobře německy,
0: it's like a flow of the oil.
1: Tak je to jako když teče ten olej.
0: But who can speak now good German?
1: Všem, kdo dnes umí opravdu dobře německy.
0: Many of you. Okay, easy peasy. But there are many who learn good Germans and then they will speak is great.
1: Když se někdo naučí ten jazyk opravdu dobře, tak pak je to skvělé.
0: Sometimes when I hear one is speaking good German, then really I think I don't know anything.
1: Když někdo mluví opravdu krásně německy, tak si říkám, že sám ani nic neví.
0: I understand what he or she is speaking.
1: Rozumím tomu, co říká.
0: But it is so relaxing language.
1: Ale je to takový uvolněný jazyk.
0: Everything is relaxing.
1: Všechno je uvolněné.
0: Which is the best language for relaxing? Tell me now.
1: A řekněte mi, jaký jazyk je nejlepší pro uvolnění.
0: Please.
1: Prosím. Mother language, they say. Umapure říká, že když mluví s Vámiči, tak jsme automaticky uvolnění.
0: The best relaxing is when mother takes baby in the lap and then says, touch and say, yeah. That is the best language, no?
1: Nejlepší jazyk je pro uvolnění, když maminka vezme děťátko do náručí
0: and
1: a
0: that
1: něco mu řekne.
0: Of the mother.
1: A ten mateřský dotek
0: even animal feels.
1: Vnímají i zvířata.
0: When we go and touch the animal,
1: když jdeme a pohladíme
0: home
1: zvíře,
0: animals, don't go and touch the cobra.
1: A musí to být domácí zvířata, s kobrou to nedělejte.
0: But it comes from the heart.
1: A když to vychází ze srdce,
0: even any kind of animals babies.
1: A je to jakékoliv zvířecí mládě.
0: Our heart melts.
1: Tak naše srdce jihnou.
0: And how cruel it is.
1: A jak je tvrdé.
0: That little chicken babies.
1: Když jsou třeba
0: they are little and they throw them in hot water.
1: Malá kuřata a hází je do vroucí vody.
0: That is sin.
1: To je hřích.
0: A very big sin.
1: Je to veliký hřích.
0: There's no mercy.
1: A ti lidé nemají žádnou milost.
0: Anyhow, wish you all the best.
1: Tak vám přeju všechno nejlepší.
0: Come good home.
1: Dojeďte dobře domů.
0: Many greetings and blessings to your families, friends, colleagues, all.
1: Pozdravu a požehnání vašim rodinám, přátelům, kolegům a všem.
0: Drive carefully.
1: Řiďte bezpečně, opatrně.
0: And make nice interval somewhere standing, resting.
1: Udělejte si při jízdě někde přestávku, odpočiňte si.
0: And bless you. A žehnám vám. Alakpurji Siddhipitha.
1: Jménem Alakpurjiho Siddhipitha.
0: Siddhipnan Bhagwan. Dev Purisha Mahadev. Satguru Swami Madhvananji Bhagwan. Satya Sanatan Dharma. Om Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om.
2: Vishwa Guru Mahamandaleshwari Paramhansa Swami Maheshwaranand Purji Gurudeva Ki Jai.

0: My doctor said in Jodhpur.
1: A proto ten můj lékař v Jodhpuru mi řekl.
0: Is a disciple.
1: Je mým žákem.
0: His father was a disciple of Mahaprabhuji.
1: A jeho tatínek byl žákem Mahaprabhujiho.
0: And they all very good to me also.
1: A všichni se ke mně chovají hezky.
0: And that my doctor said.
1: A ten můj lékař řekl.
0: Swamiji, I will not take money from you. I will give you everything. Sarismant is okay.
1: A Swamiji, já si o tebe žádné peníze nevezmu, všechno ti to poskytnu bez placení.
0: Then I say to doctor.
1: A já jsem mu řekl.
0: Doctor, I am in Austria and in Austria I work very years and now government gives me insurance.
1: A já jsem mu říkal, že já jsem teď v Rakousku a roky tam pracuju a teď mě vláda vlastně poskytuje zdravotní pojištění.
0: So doctor, please can you, I will give you money, but this money you should give for people who have no money.
1: A
0: for accident, working for their heart or anything.
1: A já jsem mu říkal, že mu dám peníze a že by je měl dát těm lidem, kteří na tom pracují.
0: And he said, what is this house, Swamiji? I don't know.
1: A on říkal, já to nevím, jak tohle funguje.
0: I am living in Austria so many years.
1: Já žiju v Rakousku tak dlouho.
0: And they took me as a yoga teacher.
1: A oni mě považují za učitele jógy.
0: And wherever I went in other countries.
1: A kdykoliv jsem jel do nějaké jiné země.
0: And whatever some people gave me some donation or something.
1: A kdykoliv mě tam lidé dali nějaký dar.
0: I sent to

0: Austria.
1: Tak jsem to posílal do Rakouska.
0: And gave the tax.
1: A platil z toho daně.
0: And so it is, you know, it is everything.
1: Tak víte, že takhle to funguje.
0: So he said, oh, it is like this. I said, yes.
1: A on říká, aha, takže takhle to funguje. Já jsem říkal, ano.
0: And there was about midnight there in Austria.
1: A bylo to asi kolem půlnoci v Rakousku.
0: And I was very early morning in India.
1: A v Indii bylo brzo ráno.
0: So I said, okay, I will tell my doctor, my Austria.
1: A já jsem řekl, dobře, tak já řeknu jim v Rakousku.
0: And you cannot believe.
1: A nevěřili byste?
0: Immediately after we telephoned, Mansadevi, she telephoned.
1: Okamžitě poté, co Mansadevi zatelefonovala.
0: And in half one stand, no, one day, not day, 1 hour.
1: A během jedné hodiny.
0: In 1 hour came the telephone to this doctor.
1: Zavolali
0: from Austria to India.
1: Z Rakousku do Indie tomu lékaři.
0: Who is that? Who is my person?
1: A kdo je to ten
0: my client.
1: Šlo ten můj vlastně o svém pacientu volali.
0: And said yes, here is this Swami Maheshwaranand and that and that.
1: A on řekl ano, máme ho tady toho vašeho pacienta Swamiho Maheshwaranandu.
0: And then again after 15 minutes, only 15 minutes.
1: A potom během čtvrt hodiny.
0: Who is doctor name you are? What is your hospital?
1: Tak už se ptali, jaké jméno toho lékaře, v jaké je nemocnici.
0: What happened? How it is?
1: Co se stalo?
0: And he told everything.
1: A on jim vlastně všechno řekl.
0: After 5 hours.
1: A po 5 hodinách.
0: Again from Vienna.
1: Zase volali z Vídně.
0: They came, yes, please. What I got, you did, what operations or this?
1: Tak se ptali vlastně, co se mnou dělali.
0: And how is your hospital?
1: A jak je na tom ta nemocnice v Indii?
0: Otherwise, please take a aeroplane.
1: A jinak prosím.
0: Private little aeroplane.
1: Ho vemte do soukromého letadla.
0: To Delhi.
1: A doveste do Delhi.
0: And in Delhi particular hospital.
1: A do konkrétní nemocnice v Delhi.
0: So he said our Austrian, our Vienna. He told everything. He said, so all your papers and this and our hospital is very good in Jodhpur, very, very good.
1: A ta nemocnice v Jodhpuru je velice dobrá, takže on jim poskytl veškeré informace, poslal tu dokumentaci.
0: Next day again they asked.
1: A další den se opět ptali, jak jsem na tom.
2: No, they wanted to come and pick you up and bring you personally there.
0: And then I said, is it okay? Doctor said, is it good? And I said, okay, everything was good.
1: A já jsem říkal, všechno je v pořádku, lékař říkal, že je to v pořádku.
0: And who is he?
1: A kdo je to?
0: Why he came to India?
1: A proč jel do Indie?
0: And I said, a tourist.
1: A já jsem říkal, že jsem tam jel jako turista.
0: Yeah. And so how long you will be here?
1: A jak dlouho tady budete?
0: And so I said about 1 month.
1: Já jsem říkal si měsíc nebo měsíc a půl.
0: And fortnight.
1: Nebo 14 dní.
0: You have to come to Austria.
1: Během 14 dnů se musíte vrátit do Rakouska.
0: Okay.
1: Dobře.
0: My ticket was anyhow.
1: Letenku už jsem stejně měl na ten termín.
0: So me and Mansadevi, we had a ticket already.
1: My s Mansadevi už jsme měli letenku.
0: And Austrian said, you have to wait 10 days more.
1: A Rakušané říkali, že ještě musíte 10 dalších dní počkat.
0: Because we have to make the seat.
1: Protože pro vás musíme připravit sedadlo.
0: For our client and this.
1: Pro našeho klienta a jeho.
0: So they came doctor and nurse.
1: A poslali teda lékaře se sestrou.
0: And they didn't have the chair.
1: A pro ně
0: so
1: neměli sedadlo, takže bylo potřeba počkat.
0: I thought, my God, what will happen now with me?
1: A já jsem si říkal, Pane Bože, co teď se mnou bude?
0: Anyhow, they telephoned that on this and that day, Austrian Airlines.
1: A oni pak teda zavolali, že v ten konkrétní den nějaký, že ty rakouské aerolinky.
0: And I came from Jodhpur to Delhi.
1: Přijeli, já jsem přijel z Jodhpuru do Delhi.
0: I was in our ashram.
1: Byl jsem tam v našem ashramu.
0: And next day, me and Mansa Devi, time of that, we came to the airport.
1: A ten další den jsem já s Mansa Devi jsme přijeli.
0: And Austrian doctors was.
1: Na letiště byl tam ten rakouský lékař.
0: Where you were airplane?
1: A
0: Austrian Airlines.
1: Kde schánili jsme se potom letadle.
0: And they had in their hand wheelchair.
1: A oni měli kočkové křeslo pro mě.
0: And the patient is coming.
1: A oni říkají, tak ten člověk
0: and
1: přichází.
0: And immediately doctors came to the you are sir. I said yes.
1: A oni ke mně přišli, tak to jste vy, pane.
0: So please sit in.
1: Tak prosím, posaďte se tady.
0: I can walk.
1: A já jsem říkal, já ale můžu chodit.
0: Yes, till here you walked.
1: Ano, doteď jste
0: now
1: mohl chodit. Ale teď si musíte sednout.
0: Seat, my promise, no, my pressure. Yeah. So my personality, oh, my personality,
2: pressure.
0: So anyhow, we went in the aeroplane.
1: Tak každopádně nalodili, nastoupili jsme do letadla.
0: Doctor and nurse, they were turned this side.
1: Lékař a sestřička byli v tom letadle natočeni směrem ke mně.
0: And always I sit on the window side of the aeroplane.
1: A já vždycky si sedávám u okénka.
0: They said, no, no, please sit this side.
1: A oni říkají, ne, ne, prosím, sedněte si tady, uprostřed.
0: I said, why?
1: A já jsem říkal, proč?
0: You don't know, boy.
1: Vy, chlapče, nevíte.
0: If something happened, somebody sitting there, how will you come, we bring you out quickly?
1: Ale kdyby se něco stalo a někdo seděl mezi náma a vámi, tak bychom, jak bychom se k vám dostali?
0: And really, it was a night.
1: A bylo to, byl to noční let.
0: One of them was awakened, looking to me, what I'm eating, or what I'm some chocolate.
1: A jeden z nich byl vždycky vzhůru a sledovali, co jím, jestli si dám třeba nějakou čokoládu.
0: We landed in Vienna.
1: A když jsme přistáli ve Vídni,
0: they took my passport and everything, they took it.
1: Tak vzali můj pas a všechno ostatní.
0: And they brought me out.
1: A vyvezli mě ven.
0: And they said, ambulance for your house.
1: A říkal, že máme pro vás připravenou sanitku, která vás odveze domů.
0: I said, no, look, it was about 50-60 people.
1: A já jsem říkal, no, ale podívejte, tam bylo 50-60 lidí.
0: They are all my bhaktas.
1: A jsou to všichni moji baktové, moje rodina.
0: One said, he will speak in his language. They are yogi.
1: A on si říkal, on říkal německy, to
0: they
1: jsou
0: so film,
1: jogíni,
0: so
1: je tady tolik lidí.
0: Anyhow, so they came, I said, I have car and my people take me, thank you very much.
1: A já jsem říkal, já mám tady auto, moji lidé mě odvezou, děkuji vám.
0: So he had to give signature, everything.
1: Tak všechno jsme museli podepsat.
0: And they said, goodbye.
1: A oni řekli, tak
0: please,
1: naschledanou.
0: All letters goes to the doctors.
1: A všechny dopisy museli jít.
0: All people was happy. They said, oh my God, Swamiji, you have pulled a doctor and nurse and this and that. I said, yes.
1: Takže všechno bylo v pořádku a když jsem přijel a lidé viděli, že mám, že se mnou je lékař a sestřička, tak se divili. Já jsem říkal, ano, je to tak.
0: After 3 weeks.
1: A po třech týdnech.
0: I have to go to, I think, Germany or London.
1: Jsem musel jet z Vídně do Londýna letadlem letět.
0: Airline said no. No sir, you cannot take my flight.
1: A ty aerolinky řekly, ne pane, bohužel s námi nemůžete letět.
0: Other friend, air, they said no, you are ill and we cannot take.
1: A jiné aerolinky také říkali, ne, pane, bohužel, jste nemocný. A já jsem takhle nikam vlastně nemohl jet.
0: Flying, I mean.
1: Letadlem.
0: So I went to the Vienna doctor.
1: A tak jsem šel k tomu svému vídeňskému lékaři.
0: And doctor was saying, yes, you are okay, Swamiji, very good, no problems, everything.
1: A ten říkal, Swamiji, jste v pořádku, všechno je v pořádku.
0: Then what happens?
1: A co se pak stalo?
0: Then Devapuriji is here. So that's okay, and he write it in gold.
1: A on tedy něco říkal, že je to v pořádku a že něco napsal.
0: Again I went to the aeroplanes.
1: A zase jsem šel na aerolinky.
0: To get the visa from there or not visa from ticket.
1: Abych dostal letenku.
0: They said, sorry, we cannot give you till your doctor cannot give.
1: A oni řekli, že bohužel vám ji nemůžeme prodat, dokud to váš lékař neschválí.
0: Because we have this letter.
1: Protože máme tady takové, tady
0: again
1: ten dokument.
0: To Vienna, my doctor,
1: takže jsem...
0: Our doctor Shanti is also friend.
1: Takže jsem musel
0: because
1: zase...
0: He's a doctor, she's doctor in the school.
1: Takže jsem musel zase za tím lékařem ve Vídni, který je vlastně bývalý spolužák Sádví Shanti.
0: So I said, please can you write down, I'm not, I can go.
1: A prosím, a požádal jsem ho, aby mi napsal potvrzení, že mohu letět.
0: Then Austrian doctor said,
1: a ten rakouský lékař řekl,
0: tomorrow come to me.
1: Tak přijďte prosím za mnou zítra.
0: And I will check you complete.
1: A já vás kompletně zkontroluji a pojedete na rotopedu a podobně. Všude mě měřili srdce a trvalo to 5 dní.
0: Austrian hospitals doctor 5 days.
1: Takže v té rakouské nemocnici mě lékaři takhle zkoumali 5 dní.
0: Also to India.
1: A také do Indie komunikovali.
0: From there, etc. Where happened, why happened.
1: Co se tam stalo, jak se to stalo, kdy to bylo.
0: Then was okay, so that he can go to any aeroplanes, no problem.
1: A pak nakonec výsledkem bylo, že mě napsali potvrzení, že můžu kamkoliv bez problému letět.
0: And then it came to there, to the aeroplanes. Company.
1: A až tehdy, když jsem s tímhle dopisem šel na aerolinky,
0: they said, okay, you can go.
1: Tak říkali, dobře, tak můžete letět.
0: Then I wrote this in India in the newspaper.
1: A já jsem to popsal do indických novin, celý ten příběh.
0: Then big hospital of India.
1: Do velké indické nemocnice.
0: They said this is the country.
1: A oni, když jsem jim to řekl ve velké indické nemocnici, tak říkali, tak to je země.
0: They don't want to think like if it's an officer or ministers or anybody or little worker. My first thing is that these are the humans and we have to take care of these humans. Vienna, Austria.
1: Že v té Vídni jim nejde o to, jestli jste ministr nebo malé dítě, ale o všechny se chtějí postarat tak, aby byli v pořádku.
0: So you see how it was that?
1: Takže vidíte, jak to bylo?
0: That is, there is a doctor and nurse.
1: Takže lékař a sestřička.
0: Doctor is dog. Dog.
1: Doktor, yes. Dog, pes.
0: Yes, and nurse it get the whole need nerves outside.
1: A sestřička zase je to ta slovní říčka s angličtinou, ta vám vyndá všechny nervy.
0: So many are in many countries there in many countries too many people there, so it is a problem.
1: Takže v mnoha zemích je problém s tím, že je tam příliš mnoho lidí na ten personál.
0: Only in India, Rajasthan. Pali and this the whole Rajasthan is 3 or 4 part of the country.
1: Jenom vlastně v Indii jenom ten Rajasthan je rozdělený na několik dalších částí.
0: Bali district is a district only, is more than Australia.
1: Například ten okres Pálí v Rajasthánu má víc obyvatel než celé Rakousko.
0: Austria, yeah. Yeah. So the from the Pali district, how many people is more than Austria?
1: No, takže jenom ten okres Pálí v Rajasthánu má víc obyvatel než celé Rakousko.
0: So my doctor said.
1: A můj lékař tedy, můj indický lékař.
0: That's why we have work very much.
1: Říkal, že proto máme tolik práce.
0: So this is the things how human to human. And if everybody be like this human to human, the whole world will be good.
1: Takže takhle se chovají lidé k lidem a když se budou všichni lidé takhle chovat, tak potom bude svět dobrý.
0: I am not talking about the wars.
1: Já nemluvím o válkách.
0: But my time when I came here or India, all was all very humble, kind, and every was very good.
1: Ale já ať přijdu kamkoliv v Indii nebo tady, tak vždycky jsou tam hodní a pokorní lidé.
0: But now became the Kali Yuga.
1: Ale teď už přišla Kali Yuga.
0: And so in Kali Yuga is we have to clean all out that from the mind outside.
1: Ale v Kali Yuze musíme vyčistit všechno i z naší mysli.
0: And so for that we have a yoga.
1: A na to máme právě jogu.
0: And yoga is not only my country or your countries or my countries, my religions or your religions. No.
1: A yoga není moje země, tvoje země, moje náboženství, tvoje náboženství.
0: Yoga is the life.
1: Yoga je život.
0: The whole earth.
1: Celá země.
0: And that's why we have yoga lectures or yoga exercises.
1: A proto máme přednášky o józe, jogová cvičení.
0: Or what kind of number or name is the yoga?
1: A různá jména pro ty cviky.
0: We will see that if you want to understand what yoga is.
1: A uvidíte, že když budete se snažit pochopit, co je to yoga,
0: then yoga is not only human.
1: Tak yoga není jenom o lidech.
0: But there is like we have a tree, one tree.
1: Ale máme třeba strom.
0: Sarvahitasana. Or what is called the on the tree and on the hari, what is that? Sarvangasana.
1: Shirshasana. Nebo pozici stromu.
0: And you know we have Tadasana. Saksham, Shirshasana.
1: Shirshasana.
0: So Shirshasana is like this river and this country.
1: Shirshasana.
0: And this tree.
1: Shirshasana jako tenhle strom, tahle řeka, tahle země.
0: So roots is down.
1: Kořeny má dole.
0: And head is up.
1: Hlava je nahoře.
0: And many hair.
1: A s mnoha vlasy.
0: And between is our heart and this all.
1: A mezi tím je naše srdce a všechno ostatní.
0: So we have yogis have given that time.
1: Takže jogíni dali v té době.
0: For example, cobra.
1: Třeba cvičení kobry.
0: It means all snakes.
1: Tak to zahrnuje všechny hady.
0: And these are our we have one picture, not a picture, our bhujangasana.
1: My máme třeba bhujangasanu.
0: This is a snake.
1: Tak to je had.
0: That the snakes get up like this.
1: Který se takhle vztyčí.
0: That even nobody is there.
1: A i když tam nikdo není.
0: The snakes will get up like this.
1: Tak to hadi takhle dělají.
0: Stretching very nicely.
1: Že se krásně protáhnou tím, jak se vztyčí.
0: So we have many animals postures.
1: Takže máme mnoho pozic podle zvířat.
0: Count today in your yoga and life book.
1: Spočítejte si to dneska ve své knize Yoga v denním životě.
0: See that how many postures is the name of the animals and the trees and the forest and water, many many things.
1: Kolik pozic má název a které souvisí se zvířaty, rostlinami, stromy, lesem a podobně.
0: So there is nothing that only a religion.
1: Takže není to nic s náboženstvím.
0: There was no one word religion.
1: Neexistovalo, původně ani neexistovalo slovo náboženství.
0: Satyuga, Dvaparyuga, Treta Yuga.
1: Až do Treta Yugi.
0: In beginning of that, then the three. That time begin make difference.
1: Až na začátku Treta Yugi se začaly takhle dělat rozdíly.
0: And the Kali Yugas.
1: A potom Kali Yuga.
0: And now it is a Kali Yuga.
1: A teď je Kali Yuga.
0: Whom are talking about Kali Yuga?
1: A kdo mluví o Kali Yuze?
0: Not these trees.
1: Ne tyhle stromy.
0: Not these animals.
1: A ani ta zvířata.
0: Not the ocean.
1: Ani oceán.
0: Not the water.
1: Ani voda.
0: But humans are doing.
1: Ale lidé jí dělají tu Kali
0: Yugu. Because again slowly the mental of the humans.
1: Protože vlastně to souvisí s tím, jak se vyvíjí mentální stránka člověka.
0: They said, I am the best.
1: Říkají, jsem nejlepší,
0: I am the first.
1: Jsem první,
0: I am a great.
1: Jsem skvělý,
0: I am a boss.
1: Jsem šéf,
0: I am very major money, what you call?
1: I am rich.
0: Very rich.
1: Jsem hodně bohatý,
0: and etc.
1: A tak dále.
0: And before that, it was not like that.
1: A předtím to takhle nebylo.
0: And that time they created my thing, my religion, my this and that.
1: A pak lidé vytvořili to moje náboženství a tak dále.
0: We are human.
1: My jsme lidé.
0: And that's why always I used to say, morning when we wake up, say I am human.
1: A proto říkávám, abychom ráno, když vstaneme, si vždycky řekli, jsem člověk.
0: Then I see the first face and this my parents, my humans.
1: A potom vlastně vidím jako první tvář, vidím lidskou tvář, své rodiče.
0: Father or mother.
1: Otce a matku.
0: Grand, other grand.
1: Prarodiče.
0: That I want to see there.
1: To chci vidět jako první.
0: And then I want to touch the earth.
1: A pak se chci dotknout země.
0: And the water.
1: A vody.
0: All five element.
1: Všech pět prvků.
0: And then because we understand.
1: Protože my tomu rozumíme.
0: But I think that this tree is more thinking and more knows good.
1: Ale já si myslím, že tyhle stromy ty o tom ví ještě víc a jsou moudřejší.
0: So our life was a life. Good life, we are all in good life.
1: Čili ten náš život je dobrý, všichni máme dobrý život.
0: But certain people they are in the countries and they become like my government and this and that. So this is dividing.
1: Ale někteří lidé si zakládají na mojí vládě, mojí zemi a tak dále a to pak rozděluje lidi.
0: Therefore Holy Guruji did not speak with the all politics.
1: A proto Holy Guruji nemluvil s politiky.
0: So if he is a prime minister or worker.
1: Jestli je to premiér nebo dělník, to je jedno.
0: They are all my children.
1: Všichni jsou mí děti.
0: So you have realized your country not separated. Don't separate your country.
1: Takže nerozdělujte své země.
0: You can work, you become a minister, okay, no problem.
1: Můžete pracovat, můžete se stát ministrem samozřejmě bez problémů.
0: But we should not spread.
1: Ale neměli bychom to takhle šířit.
0: And now is what is happening.
1: A co se teď děje?
0: And when in many, many countries sometimes, they only want to have money.
1: V mnoha zemích lidé chtějí mít jenom peníze.
0: And they put money put somewhere.
1: A ty peníze si někam dají.
0: They think they will again use my money.
1: A myslí si, že je pak znovu použijí.
0: Someone dies.
1: A někdo ale zemře.
0: Now lot of money somewhere in his farm.

0: všichni se snažíme, v každé zemi se snaží, i prezidenti a ministři se snaží dobře.
1: Your country is very good, your president is very good, because I am not from your country.
0: Váš prezident, vaše země je výborná, protože já nejsem z vaší země.
1: And therefore I can't tell anything about your government.
0: A proto nemůžu nic říkat o vaší vládě.
1: I said, good sir, respect for you.
0: Já vždycky řeknu ano,
1: yes,
0: pane.
1: Sir, thank you very much.
0: Dobře,
1: oh,
0: pane.
1: Beauty name. Very
0: děkuji.
1: Good. Yes. So it is like this, people are doing, but many things we cannot this Kali Yuga.
0: Takže mnoho věcí se děje a je to prostě Kali Yugou.
1: It is unbelievable.
0: Je to neuvěřitelné.
1: They don't people now human is not a human for them.
0: Někteří lidé už se vlastně nechovají jako lidé.
1: Sometimes they take away from everything. They have no money, they don't have food. Everything because they did not became my president, they did not give me the
0: Někteří lidé třeba přijdou o všechno, protože někoho nepodpořili třeba na prezidenta.
1: Yes. So it's like Umapuri, so somebody come not come to Umapuri, but it went to the what is that one? Can you tell me who is behind? No. No. No, no, that. Dayalpuri. Dayal. Yes.
0: Jako kdyby někdo nepřišel k Umapuri, ale šel k Dayalpurimu.
1: She's very good. But you don't know.
0: Ona je výborná, ale nevíte.
1: Yes. Parvati also.
0: I Parvati.
1: And I am the worst of worst.
0: A já jsem nejhorší z nejhorších.
1: So it is like this, we have to learn, we have to come, we have to come.
0: Čili musíme se to naučit a musíme k tomu přijít.
1: That's why it is said, Jesus said, if someone takes here, then do it here.
0: A proto Ježíš řekl, když vás uhodí na jednu tvář, tak mu nastavte druhou.
1: But we only, not with the hand, but if we talk with the word.
0: A my to třeba
1: God.
0: Neděláme rukou, ale slovem ubližujeme.
1: Up to down. Everything. This is Kali Yuga.
0: Tak to je přesně Kali Yuga.
1: We have to make correction to someone.
0: A my musíme někoho jako něco opravovat.
1: We cannot make correction to others.
0: Ale nemůžeme opravovat ostatní.
1: Only to me.
0: Jenom sami sebe.
1: We should say, yes, sir.
0: Měli bychom říct ano, pane.
1: Please take seat well first.
0: Prosím, posaďte se.
1: You are great one.
0: Jste skvělý.
1: Then person will come like this.
0: A ten člověk pak bude takhle.
1: That is a Kali Yuga.
0: A to je Kali Yuga.
1: Gurudev takes in hand now. So many people in many religious they are like spirituals and very they are working now very much.
0: Mnoho lidí v různých náboženstvích pracuje na tom, aby se ta situace zlepšila.
1: Therefore we are on very close to our that Guru Diwali, Guru Purnima.
0: Takže brzo bude Guru Purnima.
1: And we will see how becomes the Guru Purnima.
0: A uvidíme, jak to bude vypadat.
1: So we will make it here.
0: Bude tady ten program.
1: We will make very nice, beautiful. And we will be very happy and many of our brothers and sisters coming.
0: A budeme šťastní, přijede mnoho bratrů a sester.
1: Wish you all the best.
0: Přeju vám všechno nejlepší.
1: And be happy.
0: A buďte šťastní.
1: Deep Narayan Bhagwan ki. Dev Purisha Mahadeva. Satguru Swami Madhavananji Bhagwan. Satya Sanatan Dharma. मात पिता गुरुदेव सत्य सनातन धर्म की जय ओम शांति ही शांति ही शांति ही
0: विश्वगुरु परम